0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú kuchečné staré škováce,
1: živu pej takú

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú kukačné staré škováce,